0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Brudo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
3: Akorát se ožral k ochcela poblil.
2: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Nasotasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
3: Já ho mám asi smálenýho.
2: Ukaž. Ženský, jděte ven.
3: Co budeš?
4: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
5: To jako na funkci rostlináře, jo?
4: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
3: Střílili za války do vzduchu.
4: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Dneska nejvyšší teploty až 24 stupňů a co se týče zítřka, tak ráno bude oblačno. V jeho východní polovině území i polojasno, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Později večer začnou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítra nejvyšší teploty až 22 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, moje milí. A máme 7 hodin, 1 minutu k tomu a vy ladíte Rock Radio. Dneska tentokrát s mojí maličkostí Kájou Klímovou. Doufám, že se všichni máte krásně a že jste vykročili do soboty správnou nohou. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak se vám to trošku budu snažit zpříjemnit. Jak už je klasicky známo v mém vysílání, historický okýnko, keci, novinky, ale hlavně pořádná dávka slušný rockový muziky. Tak si pojďme rockový víkend užít společně s Midnight Oil, My Chemical Romance a jejich Famous Last Words nebo Faith No More a jejich Midlife Crisis, pecka z roku 1992.

0: Tak to byly Horký, že slíže. Nám před chvílí dohráli My Chemical Romance, tak se pojďme o nich pobavit, protože dámy a pánové, vy, kteří už náš víkend ladíte nějakou tu dobu, víte, že jsem tady měla hodně co říct o My Chemical Romance. Dozvěděli jste se, jak se vůbec dali dohromady, čím je zajímavý zpěvák Gerard Way, anebo taky jsem vám doporučila nějaký typ písničky. Nicméně, My Chemical Romance se vrací do studia a potvrdili to na jednom koncertě, kdy Gerard zahlásil něco v tomhle smyslu. Dlouho jste nás drželi při životě, tak my vám za to dáme novou desku. Jo, kdyby tak Gerard věděl, kolik oni svojí hudbou zachránili lidí. A tak nová deska přijde po více jak 15 letech. Upřímně se na to neskutečně těším, protože jsou nějaký náznaky, že by to mohlo být i okořeněný metalem. Takže My Chemical Romance se vrací do studia a my se vracíme k slušný rockový muzice. Alanis Morissette, Five Finger Death Punch nebo Aerosmith a jejich Amazing. Skvělá písnička z roku 1993.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Radio. Rokovej víkend.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vyhodím.

0: starý. Tak to byly Rybičky 48. My ještě nejsme starý a nejsme. Teďka, přátelé, berte si popcorn na něco k pití a pohodlně se usaďte. Budeme promítat Back to Beginning. Je to tak. Poslední koncert Ozzyho Osbourna budeme moct vidět v kinech a premiéru bude mít 28. října. Koncertní film nese název Ozzy and Black Sabbath Back to Beginning. Kdo jste minulý rok v červenci koukali na tenhle, troufám si říct, nejlegendárnější koncert všech dob a brečeli jste u toho, protože kdo by nebrečel při Mama I'm Coming Home, kdy se Ozzy snažil postavit ze svého trůnu, tak si to znovu můžete dát tentokrát v kinosálech, takže se tam uvidíme, protože rozhodně se na to půjdu podívat znovu. My se pojďme podívat na to, co nás čeká do konce hodiny. Noid, Rammstein, Foo Fighters nebo Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, pecka z roku 1987 a alba Hysteria.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Dneska nejvyšší teploty až 24 stupňů a co se týče zítřka, tak ráno bude oblačno, v jeho východní polovině území i polojasno, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Později večer začnou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítra nejvyšší teploty až 22 stupňů.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Dobré ránko, moje milí, a máme 8 hodin 2 minuty k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Snad se všichni máte skvěle a pokud ne, tak nezapomeňte, že všechno bude zase dobrý. A hele, a víte co, pojďme si to ráno zlepšit písničkou na přání. Je váš čas, pište si na Messenger Rock Radio o vaši oblíbenou píseň a já vám ji tady zahraju. Do té doby UDO, Tři sestry nebo legendární Eagles a jejich Hotel California právě teď na Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Radio doždí Tom Petty a jeho Learning to Fly. Jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Mates. Zdravím Káju do studia, vzhledem k tomu, že Marčata na útěku mi asi nezahrajete, tak prosím o zpříjemnění pracovní doby písničku Andělé o 12. Tak já tě moc zdravím, Mates, a tak ti tu práci zpříjemním a mám už tady nachystaný 12, ale taky Presidents of the United States of America nebo Lucy, ale teď už k nám letí slíbení andělé.
1: Nové vydání. Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokový rádio

0: Tak to byli Foreigner a jejich I want to know what love it is. Za mě jedna z největších slaďáren. A já vám teď doporučím další obrovskou slaďárnu, protože nikdo nedokáže tak popsat lásku jako kapela Bon Jovi. Hele, ti vám to tam nasází bez metafor. Tato kapela má spoustu, ale jako spoustu romantických písniček, ale píseň Real Love, v překladu Opravdová láska, je snad ta největší romantiárna, kterou kdy napsali. Píseň se nachází v albu This House Is Not For Sale z roku 2016 a pokud si chcete osadit život nebo, já nevím, se převodit deprese z momentálního vztahového trhu, tak doporučuji si dát tuhletu pecku a doporučuji tak jako další písně v našem playlistu Chicago, Gamma Ray nebo Daniel Landa a jeho Anička Malinová, pecka z roku 2022.
1: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku z

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas.

Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Dneska nejvyšší teploty až 24 stupňů a co se týče zítřka, tak ráno bude oblačno, v jeho východní polovině území i polojasno, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Později večer začnou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítra nejvyšší teploty až 22 stupňů.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moji milí, máme přesně 9 hodin. Ladíte rokový víkend na Rock Radio s Kájou Klímovou. Ať už jste v práci nebo někde na chatě, doufám, že se máte skvěle. V téhle hodince nás čeká moje historické okýnko a taky vás pozvu na naše narozeniny do Zlína. Tak určitě laďte dál, je na co se těšit. Na začátek si dáme Halloween, Shinedown nebo Alkohol a jich pivo dělá hezká těla. Pod to se podepíšu.

0: Grunge nám na Rock Radio přinese Pearl Jam a jejich Live. A já otevírám dnešní historický okýnko s trochou respektu vůči naší šlechtě. Dneska se totiž podíváme na jeden historický moment, za který nám zodpovídá Freddie Mercury s princeznou Dianou. Hele jo, to si takhle sedí Freddie s Dianou nad sklenkou šampaňskýho a Freddie říká Dianě, že jde večer do klubu. Princezna chtěla jít s ním, tak Freddie vymyslel geniální nápad, jak propašovat nejznámější ženu do světa gay klubu. Princezna Diana se převlíkla za vojenského modela, dala si drink a pak se vrátila do paláce. Teda už převlečená formálně, za samozřejmě by to Charles a Alžběta moc nerozdejchali, kdyby se jim v paláci procházela Diana převlečená za vojenského modela. Ale je to vlastně úplně skvělá historka. Tímto uzavírám naše historické okýnko a my pokračujeme dál. Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Muse nebo Kabát.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Tak to byly Nickelback a jejich Someday. Dámy a pánové, prosím fanfáry, zvu vás totiž na naše narozeniny Rock Rádia. Letos poprvé mimo Plzeň, a to ve Zlíně, přesněji řečeno ve sportovce Datart, oslavíme 18. narozeniny v sobotu 7. listopadu. A samozřejmě nás tam čekají tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. Indicie máte schovaný v narozeninové grafice na sociálních sítích a webu, takže můžete už teď psát vaše tipy. Taky pokřtíme kalendář Slušná rockerka i Slušný rocker a máme další překvapení, který odhalíme až na místě. Lístky najdete na webu rokovýradio.cz a momentálně vás úplně vyjdou na 790 korun. Já tam budu a ostatní kolegové taky, takže se vidíme 7. listopadu ve sportovce Datart ve Zlíně. Do konce hodiny Rolling Stones, Iron Maiden, Iné kafe nebo Guano Apes, ale teďka už trochu kultury.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: zadarmo.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty až 24 stupňů. Co se týče zítřka, tak ráno bude oblačno, v jeho východní polovině území i polojasno, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Později večer začnou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítra nejvyšší teploty až 22 stupňů.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme 10 hodin, 2 minuty k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Hele, venku je krásně, není vedro ani zima, možná ještě takový babí léto, ale cítím v kostech, že podzim už se blíží, ale takový ten prostě krásnej, sichravej podzim, to je balzám na duši. Abych se tady nerozvášnila o tom, jak podzim klepe na dveře, tak vám povím, co vás čeká v téhle hodince. A to vás čeká píseň na přání, takže mi pište na Messenger Rock Radio o píseň, kterou si chcete nechat zahrát. Tak pojďme si mezi tím dát třeba Pop Evil, AC/DC nebo Divokýho Byla a jejich Malování, pecka z roku 2003.
0: Radio.

Právě nám na Rock Radio dojíždí Europe a The Final Countdown. Jak jsem vám před chvílí říkala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsala Marcela. Ahoj Káji, prosím něco od Škvoru, jsme na zahrádce, díky moc. Tak Marcel, já vás moc zdravím, užívejte a Škvoři jsou tady ready. Taky se na vás těší Beast in Black nebo Škorpíci z jejich Send Me an Angel. Ale teď už nám Škvoři vzkazují, ať každý zamete si vlastní práh a nepčistej stůl.

0: jídlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Tak to byl Proteus a jeho cesta. Jelikož jsme tady dlouho neprobírali formule, tak se na ně pojďme podívat, teda respektive na karting. Pokud sledujete formule 1 anebo takhle, vlastně ani jako nemusíte, jo, tak určitě znáte Maxe Verstappena. Tak ten si zazávodil v kartingu proti stovce jezdců před ním. Startoval ze 101 a rovnou v prvním kole předjel přes 60 závodníků. A ty, co předjel, tak skončili, takže pro někoho to bylo, dejme tomu, docela dost rychlý. Maxovi stačila půl hodinka, aby to celý vyhrál. Není co asi dodat víc, než že alespoň vyhrál nějaký ten závod do dosavadní sezóny, že jo? A ne těžký rok pro fanoušky Red Bull, tak si pojďme spravit chuť z Journey, Bring Me the Horizon nebo Cure.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek, spěte lépe.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Dneska nejvyšší teploty až 24 stupňů, co se týče zítřka, tak ráno bude oblačno, v jeho východní polovině území i polojasno, odpoledne a večer místy s přeháníkami nebo občasným deštěm. Později večer začnou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítra nejvyšší teploty až 22 stupňů.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, za chvíli nám odbije 11. hodina, za mikrofonem Kája Klímová, která už za 2 hodinky bude předávat žezlo naší Ádě. Ta už se na vás určitě moc těší, ale stále jsem u mikrofonu já, abych vám zahrála nějakou tu slušnou rockovou muziku a taky vám pověděla o rockovém referendu. Teď už se o slovo však hlásí například olympici z jejich dávno Pain, Party in My Head nebo U2 a jejich Pride, pecka z roku 1984. Rock Radio.

Tak to byly Nightwish na Rock Rádiu. Pojďme se podívat na to, co vás čeká dneska po 7. večer. Je jasně, že se jdeme podívat na rockový referendum. Připomenu vám pravidla. Každý máte jeden hlas, který můžete použít na to, abyste si odhlasovali desku, která vám tady v éteru zahraje bez keců. Pojďme se tady podívat na to, který desky si můžete odhlasovat. Máme tady totiž Deep Purple, Splat, Shinedown, 8 nebo Vypsanou fixu a jich Ideál. Takže můžete nabíhat na náš web rokovýradio.cz do sekce Rokový referendum a můžete hlasovat. Na nás už teďka čekají třeba Voda Gang, Offspring nebo Crash Test Dummies. Nové vydání

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dublinu.

0: Právě nám na Rock Rádiu dojíždí legendární Pink Floyd a heleme se, kdo nám to vyjíždí na tour a rovnou celosvětovou, že by bráchové z Anglie, ano je tomu tak, Oasis vyjíždí na celosvětovou tour v roce 2027. Celkem tato tour obsahuje 38 zastávek, ale Česko v ní bohužel nefiguruje. Jak už všichni víme, tak bráchové Gallagherovi se postarají o pořádnou show, anebo taky nějakou tu drámu. Samozřejmě, kdo se nám postará o správnou show do konce hodiny, je Alice Cooper, Kern, Blackstone Cherry nebo Verve a jejich Bittersweet Symphony, ale teďka už trošku kultury.
1: Zadaru. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockový festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Dneska nejvyšší teploty až 24 stupňů a co se týče zítřka, tak ráno bude oblačno, v jeho východní polovině území i polojasno, odpoledne a večer místy s přáníkem nebo občasným deštěm. Později večer začnou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítra nejvyšší teploty až 22 stupňů. Krásný den, moje milí, mám 11.59 a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Všichni víme, že tohle je naše poslední společná hodina v sobotním rokovém víkendu. Za mě už to za chvíli převezme Áďa, ale ještě předtím si dáme píseň podle vás. Takže pište na Messenger Rock Radio o vaše přání a já se vám ho pokusím splnit. Tak si pojďme odstartovat 12. hodinu společně se Sabatonama, 100 zvířat nebo Ozzy Osbourne a Lita Ford a Close My Eyes Forever, pecka z roku 1988.

Mr. Big právě dojíždí na Rock Rádiu. Jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsala Eliška. Ahoj Karolínko, zahraj mi prosím k 50. narozeninám, které jsem měla ve čtvrtek a kapitán mi nezahrál. Bylo by to od Škvoru a Gabriely Gunčíkové Vlci v koutě. Moc děkuji, Eliška. Jelikož Škvoři na vás čekají příští hodinu, tak jsme se s Eliškou domluvili na traktorech. Takže Eliško, takhle opožděně, všechno nejkrásnější a doufám, že jsi to pořádně oslavila. Traktor, Lásko, Žrouti jsou tady připravený a dáme si rovnou i Survivor, Killers nebo Panoptico, ale teď už slíbený Traktor.

0: Máte extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Rock Radio. Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Zrpráků Roger uspává.

hnusná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Dog Eat Dog a jejich roky právě dohráli na Rock Rádiu. A moji milí, nadešel čas, abych se s vámi rozloučila. Za mě už to převezme Áďa, která momentálně přijímá i objednávky na písničky na přání. Takže už teďka můžete psát na Messenger Rock Rádia o vaši oblíbenou píseň, která zahraje po jedný odpoledne. Já vám tady řeknu jenom, co ještě bude do konce hodiny a pak se úplně s váma rozloučím. Goo Goo Dolls, Linkin Park, Soundgarden, Steel Panther nebo Motorband, tolik otázek tu zní, ale já mám na jednu odpověď, protože kdy se asi zase, Kájo, uslyšíme, tak zítra od 7 do 13 na Rock Rádiu. Mějte se krásně, bylo mi ctí s vámi hrát.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: počasí.
1: Než rozjedeme naší první společnou hodinku, pojďme se podívat na to, jaký počasí nás čeká zítra. Bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech kolem 17 stupňů.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásnou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 19. září, 13 hodin a svátek slaví Zita. Krom toho je taky třeba ale Národní den gymnastiky nebo Národní den karamelového pudinku. My si dáme v téhle hodince samozřejmě spoustu slušný rockový muziky, ale taky nechám jeden song vybrat vás. Takže vy už si teď pište na Messenger Rock Rádia o svůj song na přání. A ještě předtím posílám Van Halen, Ghost, Aerosmith nebo už teď naše český Škvoři.

Tohle byla kapela Van Halen a píseň Panama. Je to jeden z největších hitů 80. let a stálicí rockové hudby. Vyšla v roce 1984 na jejich přelomovém albu s názvem 1984. A přestože se píseň jmenuje Panama, tak nemá vůbec nic společného s jihoamerickým státem. Zpěvák David Lee Roth uvedl, že impuls ke složení textu dostal potom, co ho jeden novinář obvinil, že píše písně jenom o večírcích, ženách a rychlých autech. Roth si uvědomil, že žádnou písničku o rychlých autech vlastně ještě nikdy nenapsal, a tak vzniknul text plnej automobilové tématiky, inspirovaný mimo jiný závodním autem jménem Panama Express, který viděl v Las Vegas. Později se ale v rozhovorech objevilo i to, že název a některé narážky v textu částečně odkazovaly taky na tanečnici nebo striptérku, kterou potkal. Takže je to takový, že vlastně nevíme, o čem ten text je. Co je ale zajímavý, tak v polovině písně je slyšet burácení motoru auta. Nejde o žádný zvukový efekt z archivů, protože kytarista Eddie svým osobním vozem Lamborghini až k nahrávacímu studiu připevnil na výfuk mikrofony a túroval motor přímo pro účely téhletý skladby. Toč k písni a dneska zase můžete hlasovat na rokovém referendu o desku, která zazní dneska od 19 hodin. Je na výběr opět ze 3 desek a my se pojďme podívat, jaká je dneska nabídka. První je Deep Purple z roku 2026, druhá deska je s kapelou Shinedown, taky z roku 2026 a třetí je česká kapela, a to Vypsaná fixa, taky z roku 2026. Je jenom na vás, jakou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska ukončuju hlasování. Zatím teda jednoznačně vede první deska Deep Purple z roku 2026, tak uvidíme, jak se to ještě do 18. hodiny pohne. Teď už k songu na přání. Terka z Prahy si napsala o Olympiky a její nejoblíbenější písničku od nich, a to jsou Otázky. Já ti, Terko, otázky posílám a hned potom třeba Smokey, Masterplan anebo kapela Police.

0: Jarda Tart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. Jako předešlý roky jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny a musím teda říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně. Ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely. Ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost a to 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor a tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů a hlavně na 3 skvělý český kapely, který znáte samozřejmě z našeho vysílání. A jak už bývá tradicí, tak jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, tak možná na ně přijdete sami a nebude chybět ani hudební překvapení. Lístky seženete na rockovyradio.cz a s nákupem moc neváhejte, pokud chcete ušetřit, protože aktuálně je pořídíte za 790 korun. Teď už pojďme na muziku Vanastovky, Evanescence, Avatar nebo Green Day.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: počasí.
1: Pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech kolem 17 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěkný víkend vám z Rock Radia přeje vaše víkendová moderátorka Adele. Dneska máme sobotu 19. září, 14 hodin a svátek slaví Zita. Já doufám, že zatím máte dobrý víkend, že vás nikdo moc neštve a že posloucháte muziku. Tady u nás na Rock Radiu je jí spousta, takže laďte dál, protože v téhle hodince nebude jen skvělá rocková muzika, ale taky nějaký novinky z rockovýho i metalového světa. 14. hodinku rozjíždíme s Danielem Landou, Enter Shikari a nebo Cranberries a písní Dreams.
0: Rock Radio.

Ještě jednou připomínám dnešní rokový referendum, kde jsou na výběr zase 3 desky, takže vy hlasujte a úderem 18. hodiny uzavírám dnešní

dnešní hlasování. Deep Purple, Shinedown nebo Vypsaná fixa zahraje dneska od 19 hodin hnedka po roku na přání. My jedeme dál v našem playlistu. Mám tady Pearl Jam, Harley anebo Bon Jovi už za chviličku.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Píseň Black od americký grunge kapely Pearl Jam patří k jejich vůbec nejznámějším a nejemocionálnějším skladbám. Vyšla na legendárním debutovém albu Ten v roce 1991 a text je hluboce melancholický a popisuje bolest z rozpadu první velké lásky, pocit opuštěnosti a vyrovnávání se s tím, že někdo, koho jste milovali, jde dál životem bez vás, zatímco vy jste uvízli v temnotě. Jedeme dál, Halloweeni, kabáti nebo píseň Join Me už za chvíli na Rock Rádiu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jaký počasí nás čeká zítra? Bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech kolem 17 stupňů.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásnou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 19. září, 15 hodin a svátek slaví Zita. Ať už jste doma, v práci nebo v autě někde na cestě, tak rozhodně laďte dál Rock Rádio, protože v téhle hodince si dáme další song na přání, takže pokud už víte, pro koho a co byste chtěli nechat zahrát, napište mi na Messenger Rock Rádia. Ještě předtím tu mám ale píseň Paradise, Words and Weapons, In This Love a nebo už teď Růžová zahrada a Jiné kafe.
0: Rock Rádio.

0: Před náma už je song na přání a tentokrát je to kapela Foo Fighters, o kterou si napsal Petr, který by chtěl popřát svojí ženě Elišce všechno nejlepší k dnešním 40. narozeninám. Elišce přeju taky všechno nejlepší, posílám Foo Fighters a hned potom Cinderellu, Ed Guy nebo Tři sestry z písní Hrábě.
1: Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Od rána do večera je u nás co poslouchat.

0: Rock Radio. Slušnej rock.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Pokračujeme v našem playlistu. Mám tady Faith No More, Rammsteiny, Hooters anebo Walder Gang a jejich svařák.
1: Za darmo.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí na zítra. Bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech kolem 17 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou sobotu vám z Rock Radia přeje Adele. Máme 19. září, 16 hodin odpoledne a svátek slaví Zita. My máme před sebou nadupaný playlist, ať už se zahraniční, tak s českou muzikou, ale 16. hodinu začínáme s Mickem Jaggerem, Queenama a Davidem Bowiem, nebo s Vypsanou fixou a písní Detaily.

Tohle byl dokonalej Mick Jagger a my se posouváme dál. Mám tady Metallicu, Nightwish, Komunál nebo Guns N' Roses a jejich krásnou baladu November Rain.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Tohle byla Metallica a nás do 17. hodiny ještě čeká třeba Ozzy Osbourne, Fallout Boy anebo Dimitri z jejich nadějí.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra, čili v neděli. Bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů, v 1000 metrech nahoře kolem 13 a v Beskydech kolem 17 stupňů.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 19. září, 17 hodin odpoledne a svátek slaví Zita. My si dáme v téhle hodince song na přání, takže už si můžete psát na Messenger Rock Rádia, co byste chtěli, ale ještě předtím posílám AC/DC, Iron Maiden nebo Vohnouty a Svaz českých bohémů.
0: Rock Rádio.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

tohle byly AC/DC a před náma už je song na přání, o který si napsal Pavel z Poličky. Chtěl by nechat zahrát něco od Linkinů a Linkiny posílá všem, co jsou dneska až do večera v práci. Máš to mít, Pavle, Linkiny posílám a hned potom Paula Stanleyho Sabatony anebo Rybičky 48.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Zase nám to uteklo a já už znám vítěznou desku z dnešního rokového referenda, kterou jste si sami odhlasovali. Měli jste na výběr ze tří desek. První je Deep Purple, druhá Shinedown a třetí je Vypsaná Fixa. Vy jste si odhlasovali Deep Purple, takže dneska od 19 hodin hned po roku na přání zazní deska z roku 2026 od Deep Purple. Teď už jedeme dál, mám tady Nirvánu, Survivor, Bad Wolves a nebo Lucie z písní Marie.
1: Víte, ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písni.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. A nechce

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Jaký počasí nás čeká zítra? Zítra bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech kolem 17 stupňů.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rock na přání.
1: Pohodový večer vám přeje Adele. Máme tu rok na přání, kdy celá hodinka, čili od 18 do 19 hodin, pojede jenom podle vás. Nezapomeňte, že dneska od 19 zazní na Rock Rádiu deska od Deep Purple z roku 2026 a my už se pojďme vrhnout na první zprávy. Jirka by si přál Divokýho Billa a píseň Znamení a písničku posílá všem o víkendu pracujícím. A Aneška z Chomutova si napsala od Twisted Sister a posílá tuhle kapelu svý ségře Ditě k dnešnímu svátku.

Tohle byl Divoký byl pro Jirku a další přání, tu mám od Standy. Adel, zahraj mi prosím k dnešním 50. narozeninám kapelu Motorhead. A další zpráva je od Jany, která posílá svojí kamarádce Blance Judas Priest. Kapele samozřejmě posílám, ale ještě předtím Foo Fighters a Window.

Tohle byly Motorhead a za chvíli jedeme dál v našem roku na přání. Čeká nás třeba Linda Perry, Rolling Stones, Offspring a další vaše tužby.

Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tohle byly Rolling Stones a píseň Angry a my jedeme dál. Za chviličku už Linda Perry s písní Fill Me Up a hned potom si dáme Zemi vzdálenou.

Tohle byla kapela Green Day, o kterou si zavolal Jarda z Prahy a nás ještě čekají dvě písně na přání, a to When You Come Into My Life pro Anďu z Hronova a Afraid to Die pro Hasiče z Holešovic.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

před ostatníma. Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný. Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Loviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to, co to je?
2: A?
1: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůže to zhnisat.
3: Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
2: A neměl byste si tam dát tu niť?
3: Jsi nějaká chytrá holčičko.
1: Rock Radio. Konec legrace.

mrtvi na povrch se derou a sedají na plíce.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace. Kipa!

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,